0: Evanescence v Rádiu Rock, pekné ránko, rockery, stávame, už máme pred pol siedmou. Dnes bude prevažne oblačno, miestami najmä na severe a východe dážď alebo prehánky, na severe chladno, denná teplota 17 až 27. Tradične si počkáte v kolóne na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou, je to tam na hodinu. Radaristi na vás striehnú na D1 pri odpočívadle Čataj smere do Senca na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. Hliadka je v Bratislave na Imanskej ceste v smere na letisko. V Žiline na ulici na Horeváži za Teskom smere do Tepličky nad Váhom. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Na plné gule. Rádio Rock.